Zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s milenkou Lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem na

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

Vrací se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě pijou čaj, je to můj kraj, tam v

Te ono to leckdy stačí a bejs se zatím doma chystá s teplou večeří. Až spolu přijdou, těžko uvěří, smějí se od dveří.

jsem. Znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocovství a usníval se lehce na otázku, jak splacení.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

0: cesty se propadnou níž.
1: Je krátce po třetí.
2: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

baví, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Hele, šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo.

0: anebo ne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta sedávala, na dech úsměv, okolí pro radost.

když se ti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát, a víc už není možný.

tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný, i když víš, že to není možný.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm krecům, který vět než on nás upoutal. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sedl k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kuk. Máli s tím nějak rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Vyhrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to honil psům. A živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům, a těch měl kolem sebe půk, tak jakou šanci měl srdcovej kůk. Rozmery se přičísla a přilepila pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kůk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký džin a srdcovej se nepřestával smát. Že líbila na kouky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kajíšku a cede bodnout džin. Už její jako pelíšku, už do ní teče džin. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. No ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal. A ne!

soka a do šaty k ní vnik a oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával, ani zrychlený dech tam těch dvou. A tma vysela na lampách jak velkej netopír. Zdi už byly provrtený jak holandský sýr. Pak se ozval divnej hluk tam, od šatny, kde byl srdcovej kluk.

dostali ze židů a naše kruky nabírali směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak vetměr borver. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal mrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do bytů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili sejv. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej klub. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlej. Když tam stála pod oprátkou a soudce byl jakž tak střízlivý. Držel předně doliční ten její dámský nůž, jen otevřela hrtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani ťuk, a kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lily sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velkej čin a zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

0: je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

hlásí jeho jméno a tribuny stávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17

Ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví

chvátal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Na na na na na na na na na na na na na na. Marie tančí sama a minuty plynou. Má oči zavřený,

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání zdraví orgán vši. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám, až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Mé hlavy znásilňuje srdce moje, když i cit, co prý vše spraví, najednou už nebyl pojem, žije dál z tebe. Z jedněch věcí jsou hned věci dvoje, mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji.

jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. Ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko mi...

chci chytit prázdnej výdach cestou do nebeskej brán. A lihboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále.

snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krála, moři mlčí Titanic, a tak pátra.

cestu vemu si v termosce černou kávu. Černá je černá, jak muzikantský frak.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes.

syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši uduší. Havrani mají svátek se mnou grátis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

stín, co nejde vyplašit. Ví o mě, já vím o něm.

dívám se napravo, on zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen znát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

smát se jako blázen, blázen na pořád.

jeden v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.

někdy azbuku a dole na nábřeží s křivancem mi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampy.

parkující letadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

Zvedne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uších zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že k

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlížím.

0: Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

protokoly. Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

zdomácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den kotelně topit,

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Léta jdou a hroby přibývají,

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já

Za našu stodolu hruška maslová a za ňu stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku.

Zjavím červený zlostí, ulisně pravím, hledá tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřad. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší.

0: za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Daná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Nedá se popřít to, že Bůh

0: stájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Nerona.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla upátek, dokonce semafor a nikde.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu, oči změknou párou z konvic, zasluněním nechty zlomím, za vlasem vlas, hlasem zkusím.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

železničním mostem v příbytku prostém, anděl bez křídel svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách, ač našlapují tiše, jsou všude kolem.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak v 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá,

chleba a nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny a nemyslím jen na smetí. Aby se mi holky pořád líbily a nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň a nemyslím jen na děti.

všechno vrátit a nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek a nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem do zpěv a nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma a nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu a nemyslím jen na folk.

hlídl a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň

0: duších těch druhých.
1: Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna. Miláčku, zbavil tě blázna.

anonym, jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

dlaně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně.

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: oknech rozestláno.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být. Jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yeah.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Poslední člověk vyšel ze sálu, zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím to uklidit, přetočit film a zapsat do knihy svůj autogram.

les kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčováku se slámy a vníli nesvedej hned.

památník naděje na dně zaprášené torny. Lžičku na gábl, náhradní tkaničku, abychom byli jak vy,

koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde od rána do setmění, nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivit.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví,

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

dunkta v šeravých pěšinách, za mříží sedíme jiný v šeravých pěšinách. Chodil mi za ženou v šeravých pěšinách, vplétal jí proutky do vlasů v šeravých.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše roztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

svý hladový krky. I mě donesli, pustili vzduchem a já jsem zapadl do máminejch duchen.

kapsí a princezny s hejskem, čistokrevnej hadrek se značkovým pejskem. Každá by mohla ozdobit

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován,

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý,

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď stíš. To se stalo někdy teď.

jak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova.

nás prach tak jako Aztéky. A jenom láska ta vytrvá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

kává a já musím ven. Raní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motorový.

Dva kopáči o polední pauze, jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomem.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou v zemi.

papíru, v závějích papíru slova si na věty hrají. Čas někam uhání bez větších poslání, hlavně že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím.

Všechny těla splynuly, do sebe zapluly a tiše zapnuly třetí. Slzy jim kanuly, na buly stanuly a pokuž do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo za hory bílé. Měsíc to pochopil, pod kotlem zatopil.

hodíš knoflík, přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

asi tak jako dospělej chlap. Asi tak jako dospělej chlap.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

cíni podal mi deštník a pláž a láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku a dlouhý husí brk.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst,

Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trem.

brácha, který říkal mocí nebo mlaď. Za všechny prachy stála, hlavně že trochu hrála ta překlišková hrůza, plať jak lať.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se drhl oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy. A jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista. Polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi Tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku.

Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov.

plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plichu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střety. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tví smutný oči.

okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co

S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

0: země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně.
1: Že já umřu
0: a řekněte mi, co ten stín.

0: si Pavle, nedělej si ostudu, seš dědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven,
1: tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona...

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Říkal mi můj prastrýček Jan, co bejvával pošťáka místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejt. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl a zkouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocour jí přijít. Co cítí, si můžeš bejt jist. Pak vchází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, jak bezvadnej seš, a s léty pak najdeš tu příšernou lež.

růžové moři, příbojem mě řálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas, pojď.

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce lehko

Katyň, Gdaňsk, Praha, Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. Co jméno, to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí,

kdo cestou k moci vraždil. Kdo cestou k moci vraždil.

pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva

Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo. Tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

bez hluku přišli tě navštívit. Korektně zdvořile nemohl si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

na rinku, holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

svůj román budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.